Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na rádiu Kroměříž.

Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kromě.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: Took a pill and had a dream.
5: Я también.
4: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
5: Dime.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršově vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
5: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné.

0: Dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dsz.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berani Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherskohradišťských Rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berani přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charita Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

spolehlivý partner na cestách. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s...

0: Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Radio Kromě.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo shrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
4: Vzpomínám, když jste hrá před léty, začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na 2 vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže Sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Pojď sem.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si...

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských Rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Bereni přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: dále stejně kůže.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Krasové. Zlačinci!

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

morální kastrací. Bojím se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na 2 vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia rastou.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudý Kosák, kapely Září.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Tak mi to teda nandej.

jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky a v baretu v kabaretu.

jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvaran a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za Rudý máčka a taky Kankán za Kozáčka a v baretu, v kabaretu

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, láska.

0: a môj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Krom Radio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

tetem. Se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat,
0: budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat,
1: a po očku sledovat,
0: je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio